0: Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Die EU will für mehr Sicherheit auf den Straßen und moderne Mobilität sorgen. Um das zu erreichen, verabschiedet sie immer wieder neue Vorschriften oder überarbeitet bereits bestehende Regeln. In dieser Folge geht es um die überarbeiteten Führerscheinvorschriften der EU. Wir sehen uns die wichtigsten Änderungen und Ziele an und stellen uns die Frage, was bedeutet das genau für uns Unionsbürgerinnen und Bürger?
2: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Neuerungen bei den Führerscheinvorschriften der EU und darum, wie sie zu mehr Verkehrssicherheit und der Modernisierung der Mobilität beitragen.
1: Im März 2025 gab das Europäische Parlament grünes Licht für eine umfassende Überarbeitung der Führerscheinvorschriften der EU. Diese Überarbeitung geht weit über ein paar administrative Anpassungen hinaus. Sie ist ein mutiger Schritt, um Mobilität sicherer, gerechter und digitaler zu machen.
2: Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer digitaler Führerschein, der EU-weit gültig ist. Künftig sollen Unionsbürgerinnen und Bürger ihren Führerschein auf dem Smartphone mitführen können, in einem digitalen Format, das alle 27 Mitgliedstaaten anerkennen. Er ist aber auch weiterhin in physischer Form verfügbar, sodass alle selbst entscheiden können, welches Format sie bevorzugen. Die zuständige Berichterstatterin Jutta Paulus fasste die neuen Vorschriften wie folgt zusammen.
3: The new driving license directive modernizes the existing one.
1: Mit der neuen Führerscheinrichtlinie modernisieren wir die bestehenden Vorschriften. Das Ziel ist, die Bestimmungen in der gesamten EU anzugleichen. Für diejenigen, die im Ausland leben, erleichtern wir den Erwerb einer Fahrerlaubnis im Heimatstaat. Wir sind im digitalen Zeitalter angekommen. Ab 2030 können alle einen digitalen Führerschein beantragen. Er ist natürlich besonders für junge Leute gedacht, die ohnehin alles auf dem Handy haben. Das ist eine wichtige Veränderung.
2: Doch die überarbeiteten Vorschriften bieten mehr als nur zusätzlichen Komfort. Sie reihen sich ein in die systematischen Bemühungen, den Straßenverkehr in der EU sicherer zu machen. Die EU hat gleich mehrere Änderungen eingeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Beispielsweise hat sie festgelegt, dass es für Fahranfängerinnen und Anfänger eine Probezeit von mindestens 2 Jahren geben muss. In dieser Probezeit gelten strengere Regeln. Etwa werden Verkehrsdelikte wie Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss härter bestraft. Ziel ist, jüngere und unerfahrenere Autofahrerinnen und Autofahrer zu schützen, denn sie sind statistisch gesehen einem höheren Unfallrisiko ausgesetzt.
1: Auch die Fahrtauglichkeit ist ein Schwerpunktthema der neuen Vorschriften. Die Mitgliedstaaten müssen künftig prüfen, ob jemand körperlich und geistig fahrtauglich ist. Erkrankungen wie Epilepsie, Diabetes und beeinträchtigtes Sehvermögen werden dabei berücksichtigt. Selbstverständlich sollen ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen aber nicht diskriminiert werden.
2: Ein weiterer Schwerpunkt der überarbeiteten Vorschriften ist lebenslanges Lernen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollen regelmäßig beurteilt werden und sind dazu angehalten, sich mit Gefahren im Straßenverkehr auseinanderzusetzen. Die Überarbeitung der Vorschriften fördert ein Sicherheitsbewusstsein, das weit über das Bestehen einer einzigen Prüfung im Alter von 18 Jahren hinausgeht. Bei der Vorstellung der Überarbeitung hob Jutta Paulus weitere Neuerungen bei der Fahrausbildung hervor.
1: Für die Schulungen, die brandneu und sehr modern sind, haben wir Simulatoren eingeführt. Denn Gefahrensituationen sollte man natürlich nicht im wahren Leben üben. Es ist jedoch wesentlich besser, wenn man bereits weiß, was, sagen wir, bei Schneefall passieren kann. Oder wenn Kinder auf die Straße rennen. Und wenn man weiß, wie man sich verhalten sollte. Man kann das jetzt in einem Simulator üben. Und das ist ab jetzt auch ein verpflichtender Teil der Fahrausbildung. Dadurch, so denke ich, wird sich die Zahl der Verkehrstoten verringern.
3: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
2: Bei der Überarbeitung befasste sich die EU endlich auch mit einem anderen, seit langem bestehenden Problem: rücksichtsloses Verhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern, die außerhalb ihres Landes unterwegs sind.
1: Bislang war es für Behörden schwierig, Strafen für im Ausland begangene Verkehrsdelikte durchzusetzen. Dieses Schlupfloch ermöglichte es rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern, Konsequenzen zu vermeiden, schlicht indem sie nach Hause zurückkehrten.
2: Dank der neuen Vorschriften können Mitgliedstaaten künftig Daten zu Verkehrsdelikten besser untereinander weitergeben und Fahrverbote EU-weit durchsetzen. Das bedeutet, entzieht ein Mitgliedstaat jemandem die Fahrerlaubnis, etwa weil er oder sie betrunken gefahren ist oder einen tödlichen Unfall verursacht hat, gilt das Fahrverbot ab jetzt in allen Mitgliedstaaten.
1: Diese grenzüberschreitende Durchsetzung ist eine der wichtigsten Säulen der sogenannten Vision Null, dem langfristigen Ziel, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten auf den Straßen der EU bis 2050 auf Null zu bringen.
2: Diese Vision Null ist kein politisches Luftschloss, sondern ein konkretes Ziel, das die EU mit praktischen Schritten untermauert.
1: Wie bereits erwähnt, geht es in den neuen Vorschriften auch um die Fahrausbildung. Durch den Einsatz von Simulatoren kann man das Verhalten in Gefahrensituationen üben, ohne dass jemand wirklich gefährdet wird. Fahrschulen sollen künftig immer auch über Sicherheitsvorrichtungen wie Notbremssysteme oder Spurwechselassistenten aufklären.
2: Die neue Führerscheinrichtlinie der EU verbindet digitalen Fortschritt, Sicherheitsbewusstsein und geteilte Verantwortung. Indem die EU Fahren einfacher und sicherer macht und Vorschriften vereinheitlicht, ebnet sie den Weg für die Zukunft der Mobilität. Eine Zukunft, in der niemand zurückgelassen wird und in der Menschenleben im Straßenverkehr an oberster Stelle stehen.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Parlamentul European joacă un rol esențial în protejarea acestor drepturi în întreaga Uniune Europeană. Avem peste 450 de milioane de consumatori europeni, deci este absolut vital să asigurăm tratamentul echitabil, transparența și siguranța pe piață. Însă ce sunt de fapt drepturile consumatorilor și cum suntem protejați?
5: Drepturile consumatorilor sunt principii fundamentale care ne garantează un tratament echitabil și protecție pe piață în calitate de consumatori. În Uniunea Europeană, ele nu sunt simple idealuri, ci sunt consacrate prin lege și ne oferă astfel un foarte bun cadru de protecție. Directiva privind protecția consumatorilor este una dintre principalele modalități prin care Parlamentul European a asigurat drepturi solide pentru consumatori. Ea urmărește să armonizeze legislația din domeniu în toate țările Uniunii. Datorită acestei directive, consumatorii primesc informații clare și corecte despre ceea ce cumpără online sau din magazin. Legea reglementează multe aspecte, de la descrierea produselor și prețurile lor, la opțiunile de livrare și drepturile dumneavoastră în caz de anularea comenzii.
4: Să explicăm pentru început ce înseamnă dreptul la informații clare și transparente. Fie că achiziționați un bun sau un serviciu, companiile sunt obligate să vă ofere informații corecte și ușor de înțeles despre ceea ce cumpărați. Trebuie să primiți detalii despre produsul sau serviciul respectiv, despre prețul său și taxele sau tarifele asociate, dar și despre termenii tranzacției. În calitate de consumator, beneficiați și de așa numitul drept de retragere. Este un fel de perioadă de reflecție care le dă consumatorilor ocazia de a se răzgândi și de a se retrage dintr-un contract în termen de 14 zile de la primirea unui bun sau de la acceptarea unui serviciu. Consumatorii își pot exercita acest drept și pot renunța la achiziția lor fără a fi obligați să dea explicații.
5: O altă măsură de protecție importantă este perioada de 2 ani de garanție legală. Acest lucru înseamnă că dacă un produs pe care l-ați cumpărat în Uniune este defect sau nu corespunde descrierii, aveți dreptul să fie reparat sau înlocuit gratuit de vânzător în termen de 2 ani de la cumpărare. Această garanție se aplică tuturor produselor vândute în Uniunea Europeană. Uniunea pune un accent deosebit și pe siguranța consumatorilor. Regulamentul privind siguranța generală a produselor, care a intrat în vigoare în 2023, stabilește că bunurile vândute în Uniune trebuie să respecte standarde de siguranță foarte stricte. Ele garantează că nicio marfă, de la jucării și aparate electronice, la produse cosmetice și aparate casnice, nu prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguranța consumatorilor. Dacă se descoperă că un produs nu este sigur, Uniunea dispune de mecanisme prin care va fi eliminat de pe piață, iar consumatorii sunt informați adecvat despre eventualele riscuri.
4: Nu în ultimul rând, ne bucurăm de drepturi importante și în domeniul digital. Cumpărăm și beneficiem din ce în ce mai des de servicii online și digitale, deci Uniunea Europeană a luat măsuri pentru a proteja datele personale și viața privată a consumatorilor. Regulamentul general privind protecția datelor stabilește norme privind modul în care companiile și organizațiile tratează datele personale. Astfel, consumatorii au un control mai mare asupra informațiilor care îi privesc direct, iar datele trebuie folosite cu responsabilitate și în condiții de siguranță.
5: Dar ce înseamnă toate acestea pentru dumneavoastră, în calitate de consumator european? Înseamnă că puteți face cumpărături liniștit, știind că vă protejează legi care garantează tratamentul echitabil, transparența și siguranța pe piață. Înseamnă că puteți lua decizii în cunoștință de cauză despre produsele și serviciile pe care le cumpărați, iar drepturile dumneavoastră sunt protejate dacă apare o problemă. Vă dorim o minunată zi internațională a drepturilor consumatorilor! Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
6: Elk jaar op 8 maart vieren mensen over de hele wereld Internationale Vrouwendag. Het is een dag waarop we de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen herdenken en de geboekte vooruitgang op dit gebied vieren. De oorsprong van Internationale Vrouwendag ligt in de arbeidersbewegingen die meer dan 100 jaar geleden hebben plaatsgevonden en tot doel hadden verandering tot stand te brengen. Europa speelde daarin een sleutelrol. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten hebben we het over de belangrijkste momenten in de strijd voor gendergelijkheid. Zoals gezegd ligt de oorsprong van Internationale Vrouwendag in de arbeidersbewegingen die rond de eeuwwisseling van de 20e eeuw ontstonden. Activisten brachten de bal aan het rollen. In de Verenigde Staten streden vrouwelijke arbeiders in de textielindustrie voor betere lonen, kortere werktijden en stemrecht. In 1908 gingen in New York maar liefst 15.000 vrouwen de straat op en een jaar later werd in de VS de eerste Nationale Vrouwendag gehouden. In Europa kwam het idee voor een vrouwendag pas echt van de grond toen de Duitse activiste Clara Zetkin in 1910 tijdens een belangrijke internationale socialistische vrouwenconferentie in Kopenhagen met het gedurfde voorstel kwam om een internationale vrouwendag uit te roepen. Een speciale dag voor vrouwenrechten die jaarlijks wereldwijd wordt gevierd. Het doel was om vrouwen over landsgrenzen heen te verenigen in de strijd voor stemrecht, gelijk loon en eerlijke arbeidsomstandigheden. De afgevaardigden in de conferentie steunden haar voorstel zonder aarzelen. Een jaar later, in 1911, werd de eerste officiële Internationale Vrouwendag gevierd in verschillende Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Meer dan 1 miljoen vrouwen en mannen gingen de straat op om te strijden voor kies- en arbeidsrechten voor vrouwen. Maar in 1917 gebeurde er iets dat alles zou veranderen. Op 8 maart legden de vrouwelijke arbeiders in Petrograd, nu Sint-Petersburg, hun werk neer. Hun eis was simpel: brood en vrede. Ze protesteerden tegen oorlog, voedseltekorten en onderdrukking. Hun betogingen leidden na enkele dagen tot de ontketening van de Russische Revolutie en leverden hen aan het einde van datzelfde jaar nog stemrecht op. Door deze gebeurtenis werd 8 maart de officiële datum voor de Internationale Vrouwendag, hoewel deze dag pas in 1977 door de Verenigde Naties werd erkend. Na de Tweede Wereldoorlog werd de strijd voor gendergelijkheid een onlosmakelijk onderdeel van het nieuwe Europa. Al in 1957 werd in het Verdrag van Rome, het document waarmee de EU werd opgericht, het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk vastgelegd. Gendergelijkheid was dus al vanaf het begin in het verdrag verankerd. In de loop der jaren heeft de EU een beleid ontwikkeld voor gendergelijkheid op de werkvloer, ouderschapsverlof en de bestrijding van gendergerelateerd geweld. Maar vooruitgang is geen rechtlijnig proces. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk. Ook blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies en krijgen te veel vrouwen nog steeds te maken met gendergerelateerd geweld. Het Europees Parlement heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de agenda voor gendergelijkheid van de EU. Zo heeft het onder meer aangedrongen op concrete maatregelen, zoals de invoering van bindende EU-regels voor loontransparantie in 2023. Voor het eerst moeten bedrijven aantonen dat mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Het parlement heeft ook een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. De parlementsleden hebben er jarenlang voor gepleit dat de EU het verdrag van Istanbul zou ondertekenen. Een baanbrekend verdrag dat tot doel heeft een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Op 1 oktober 2023 trad het verdrag in werking binnen de EU, ondanks het feit dat verschillende EU-landen het nog niet afzonderlijk hadden bekrachtigd. In 2024 sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor de eerste EU-wetgeving ooit die specifiek gericht is op de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Hiermee werd een belangrijke stap voorwaarts gezet. Onlangs, in november 2025, hebben de leden van het Europees Parlement ook een duidelijke boodschap naar de Europese Commissie gestuurd. Er moet namelijk een nieuw ambitieus plan voor gendergelijkheid komen voor de periode 2026-2030. De parlementsleden riepen op tot strengere maatregelen tegen gendergerelateerd geweld, betere toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen en echte vooruitgang op het gebied van loonverschil tussen vrouwen en mannen. Ze benadrukten dat de rechten van vrouwen beschermd moeten worden, ook al zijn er landen die zich tegen gendergelijkheid verzetten. Daarnaast heeft het Europees Parlement zich ingezet om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te vergroten. In 1979, tijdens de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen, waarbij Simone Veil als voorzitter werd gekozen, bedroeg het aantal vrouwelijke parlementsleden slechts 16%. Inmiddels is dat aantal gestegen tot bijna 40%, wat het Europees Parlement tot een van de meest genderevenwichtige parlementen ter wereld maakt. Elk jaar rond 8 maart organiseert het parlement speciale debatten en evenementen om zijn toewijding aan gendergelijkheid te benadrukken. Internationale Vrouwendag is meer dan alleen een datum. Het is een oproep tot actie om gendergelijkheid te bevorderen. Na meer dan een eeuw blijft de strijd voor vrouwenrechten voortduren. De EU speelt daarin een belangrijke rol, want vooruitgang komt er niet vanzelf. Daar zijn mensen en actie voor nodig. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
7: Mitä tiedät Euroopan parlamentin puhemiehestä? Ainakin luultavasti hänen nimensä. Lisäksi ajattelet varmaan, että hänellä on erittäin tärkeä tehtävä Euroopan unionissa. Otetaanpa asiasta selvää. Kaikki alkaa vaaleista. EU-vaalit järjestetään joka 5. vuosi, mutta Euroopan parlamentti valitsee puhemiehen aina 2,5 vuoden välein. Näin ei ole ollut aina. Vuoteen 1979 asti parlamentin puhemiehet valittiin vuosittain tai joka toinen vuosi. Vuodesta 1979 lähtien puhemiehen vaali on pidetty yleensä heinäkuussa ensimmäisessä täysistunnossa EU-vaalien jälkeen. Toinen vaali järjestetään 2,5 vuotta myöhemmin vaalikauden puolivälissä. Viimeksi puhemiehen vaali pidettiin 16. heinäkuuta 2024, jolloin parlamentti valitsi uudelleen Roberta Metsolan. Hänen toimikautensa kestää tammikuuhun 2027 saakka.
8: This will remain the house of every person in Europe.
9: Parlamentti on täällä jokaista eurooppalaista varten. Meidän on yhdessä puolustettava politiikkaa, joka perustuu toivoon ja unelmaan Euroopasta. Tämä on se lupaus, jonka aiemmat sukupolvet antoivat, ja joka yhä odottaa täyttymistään. Minut valittiin parlamentin puhemieheksi 2,5 vuotta sitten. Kuten jo silloin, haluan nytkin eurooppalaisten löytävän uudelleen uskon ja palon yhteiseen hankkeeseemme. Uskon siihen, että voimme tehdä yhteisestä tilastamme turvallisemman, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman. Uskon siihen, että yhdessä olemme vahvempia ja parempia, ja siihen, että meidän Eurooppamme kuuluu kaikille.
8: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
7: Mutta miten tullaan parlamentin puhemieheksi? Ehdokkaita voivat nimetä parlamentin 8 poliittista ryhmää tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Puhemieheksi valitaan ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön äänistä salaisessa äänestyksessä. Joskus tarvitaan useita äänestyskierroksia. Jos kolmaskaan kierros ei tuota tulosta, järjestetään 4. kierros. Silloin ehdokkaina voivat olla ainoastaan ne 2 jäsentä, jotka saivat eniten ääniä 3. kierroksella. Puhemies valitaan annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä, eikä siis jäsenten ehdottomalla enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että tyhjiä tai mitätöityjä ääniä ei lasketa mukaan äänten yhteismäärään. Roberta Metsola valittiin uudelleen ensimmäisellä kierroksella 562 äänellä. Vaalissa äänesti 699 jäsentä. Kaikkiaan parlamentissa on 720 jäsentä. Yksi puhemiehen ensimmäisistä tehtävistä on johtaa puhetta täysistunnossa. Toisin sanoen puhemies avaa, keskeyttää ja päättää istunnot. Hän päättää, otetaanko tarkistukset tai neuvostolle ja komissiolle osoitetut kysymykset käsiteltäviksi ja ovatko parlamentin mietinnöt yhdenmukaisia parlamentin työjärjestyksen kanssa. Hän pitää yllä järjestystä, myöntää puheenvuorot, julistaa keskustelut päättyneiksi, äänestyttää asioista ja julistaa äänestystulokset. Puhemies vastaa siitä, että parlamentti noudattaa työjärjestystään. Tässä ominaisuudessa hän johtaa kaikkia parlamentin toimintaa ja edustaa sitä oikeudellisissa asioissa. Hän toimii myös puheenjohtajana poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa ja parlamentin puhemiehistössä, joka koostuu 14 varapuhemiehestä. Jos nämä käsitteet eivät ole sinulle tuttuja, saat ne haltuusi, kun kuuntelet muita tämän sarjan podcasteja. Hyvin tärkeä osa puhemiehen työtä on edustaa Euroopan parlamenttia kansainvälisissä suhteissa sekä muissa EU:n toimielimissä. Puhemies käykin säännöllisesti virallisilla matkoilla eri puolilla maailmaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemies pitää myös puheen Eurooppa-neuvostolle ennen jokaista sen kokousta. Hän ilmaisee Euroopan parlamentin näkemyksen esityslistalla olevista asioista ja keskustelee valtio- ja hallitusten johtajien kanssa. Puhemies hyväksyy allekirjoituksellaan Euroopan unionin talousarvion Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen. Hän voi myös toimia parlamentin ja neuvoston sovittelukomitean puheenjohtajana yhteispäätösmenettelyssä. Lisäksi parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä annetut säädökset. Puhemies voi myös toimia suojelijana. Se tarkoittaa, että parlamentti antaa jollekin asialle moraalista tukeaan. Parlamentti suojelee vuosittain rajoitettua määrää tapahtumia tietyin ehdoin. Kuten huomaatte, kyseessä on keskeinen EU-tehtävä, johon liittyy paljon vastuuta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
10: Nádorové onemocnění je v zemích Evropské unie hned po chorobách srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok je diagnostikováno téměř 3 milionům lidí a 1 200 000 pacientů mu podlehne. Proto, ačkoliv o politice v oblasti zdraví si každý členský stát primárně rozhoduje sám, vzala Unie boj proti rakovině za svůj a zařadila ho mezi své priority. V dnešním podcastu budeme mluvit o evropském plánu boje proti rakovině. Onkologické onemocnění může postihnout kohokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví nebo společenské postavení. Na zdravotnické systémy evropských zemí to klade obrovské nároky. Tak či onak se dotýká všech. Každý zná někoho, kdo se musel potýkat s nádorem nebo kvůli němu dokonce zemřel. Světová zdravotnická organizace definuje rakovinu jako obecné označení pro velkou skupinu onemocnění, jež mohou napadnout kteroukoliv část lidského těla. Jedním z jejich charakteristických znaků je rychlý, nekontrolovatelný růst abnormálních buněk, přerůstající své běžné hranice do okolního prostředí, odkud se mohou šířit i do dalších orgánů.
11: V Evropské unii je nějaké nádorové onemocnění každý rok diagnostikováno téměř 3 milionům lidí. 1 200 000 lidí mu každoročně podlehne. Onkologickou péči přitom v minulých letech vážně poškodila koronavirová pandemie, která narušila prevenci, včasné odhalování, léčbu i dostupnost léčiv. Negativně ovlivnila i výzkum a zpozdila klinické testování. Podle odhadů Evropské organizace pro boj proti rakovině se v Evropě během pandemie neuskutečnilo na 100 milionů preventivních vyšetření. V důsledku toho nebyl odhalen možná až 1 000 000 případů rakoviny.
10: Evropa představuje v současnosti zhruba 1/10 světové populace, ale celou 1/4 celosvětového počtu lidí trpících nějakým nádorovým onemocněním. Nezačneme-li rázně jednat, stoupne počet životů předčasně ukončených rakovinou do roku 2035 o 1/4 a nemoc se stane nejčastější příčinou úmrtí v Evropské unii.
11: Evropská unie chce přimět všechny své členské státy, aby na zlepšování prevence, léčby i následné péče u onemocnění, jako jsou ta onkologická, pracovali společně. Na začátku roku 2021 Evropská komise představila Evropský plán boje proti rakovině, který obsahuje konkrétní kroky, jak podpořit a sjednotit postup různých států v jednotlivých fázích onemocnění, tedy v preventivní péči, včasném odhalování, diagnostice a léčbě i zlepšování kvality života pacientů během a po ukončení léčby.
10: Plán je součástí iniciativy nazvané Evropská zdravotní unie, která je úzce provázaná s několika dalšími prioritními programy EU, včetně mise proti rakovině v rámci výzkumného programu Horizont Evropa, farmaceutické strategie, strategie od zemědělce ke spotřebiteli a společného evropského prostoru pro zdravotní data. K jejich společným jmenovatelům patří výzkum a inovace, digitální a personalizovaná medicína a snižování nerovností v onkologické léčbě v rámci Unie.
11: Plán samotný se začne realizovat v nadcházejících letech a soustředí se na celkem 7 hlavních témat. Jednotlivá opatření se zaměří na nejdůležitější rizikové faktory, tedy například na omezení kouření a konzumace alkoholu, či míry, v jaké jsou lidé vystaveni environmentálnímu znečištění nebo nebezpečným látkám. Dále bude propagovat zdravou výživu a přiměřenou fyzickou aktivitu nebo například očkování proti karcinomu děložního čípku a dalším druhům nádorů způsobovaných lidským papilomavirem. Uskutečňování plánu bude koordinovat zvláštní pracovní skupina, která bude v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem, zeměmi Evropské unie a dalšími zainteresovanými subjekty.
10: Evropská komise nedávno představila také novou strategii, jež má členským státům pomoci přimět více lidí, aby se nevyhýbali preventivním vyšetřením. Cílová hranice, kterou si Evropský plán boje proti rakovině stanovil, je nabídnout do roku 2025 screeningové vyšetření nádorů prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku 90% všech, kteří na ně mají nárok. V závislosti na výsledcích dalšího výzkumu by se mělo zvážit i rozšíření screeningu na nádory prostaty, plic a žaludku.
11: Evropský parlament zřídil v září 2020 zvláštní výbor pro boj proti rakovině. Jeho úkolem bylo posoudit, jaké kroky Evropská unie v boji proti tomuto onemocnění podniká a navrhnout zlepšení. Po roce a půl výbor předložil poslancům výslednou zprávu. Poslanci pak doporučili, jak dosavadní opatření Unie zlepšit, konkrétně
10: jak lépe omezit rizikové faktory jako kouření a konzumaci alkoholu, rozšířit screening a štědřeji financovat výzkum.
12: Boj proti rakovině je jednou z hlavních náplní Evropské zdravotní unie. Rozhodnější akce na úrovni celé EU, pokud jde o zdravotní politiku, může její obyvatele lépe chránit a zaručit jim tu nejmodernější možnou léčbu, ať už v rámci Unie žijí kdekoliv.
10: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
13: Sono le 3 e 7 minuti.
14: Tre città. Una sola voce. 6023.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
17: Quali attività svolgete per il territorio?
16: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda. Facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
18: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
16: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Euroopan parlamentti julkaisi lokakuun 2024 alussa ensimmäisen Euroopan parlamentin vaalien jälkeisen eurobarometritutkimuksen tulokset. Tulosten mukaan EU:n kansalaiset ovat huolissaan elinkustannuksista ja taloudellisesta tilanteesta. Tässä Eurooppa ja minä-sarjan podcastissa kuullaan lisää EU-vaalien jälkeisestä kyselytutkimuksesta.

Abychom mohli plně porozumět významu Maastrichtské smlouvy, musíme si nejprve připomenout historický kontext. Počátky Evropské unie sahají do období krátce po zničující druhé světové válce. Vlády evropských států chtěly stůj co stůj zabránit dalším ozbrojeným konfliktům a napadlo je, že k dlouhodobému míru by mohla vést ekonomická spolupráce. V této víře založili v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Na něj v roce 1957 navázala další dvě uskupení, konkrétně Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Obě tato uskupení jsou ukotvena v tzv. Římských smlouvách. Dalším významným krokem byl v roce 1986 jednotný evropský akt, který měl do roku 1992 v rámci Evropského hospodářského společenství vytvořit jednotný trh. Ten by znamenal volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Koncem 80. let však země Evropského hospodářského společenství začaly pociťovat, že bude zapotřebí ještě užší spolupráce, a to nejen na ekonomické, ale také politické úrovni. Maastrichtskou smlouvu, oficiálně smlouvu o Evropské unii, podepsalo 7. února 1992 ve stejnojmenném městě na jihovýchodě Nizozemska všech 12 zemí tehdejších evropských společenství. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993 poté, co ji všechny země ratifikovaly. Smlouva představovala milník hned v několika ohledech. Především formálně založila Evropskou unii a z Evropského hospodářského společenství vytvořila soudržnější a ucelenější uskupení. Další podstatnou novinkou bylo zavedení občanství Evropské unie. Díky tomuto novému konceptu se mohou občané na území členských států svobodně pohybovat a pobývat. Také mají právo v jakékoliv členské zemi Evropské unie volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev či Evropského parlamentu. To pomáhá mezi lidmi posílit pocit evropské identity a jednoty. Jedním z nejdůležitějších bodů Maastrichtské smlouvy byl plán na vytvoření hospodářské a měnové unie. To ve výsledku znamenalo, že vznikla společná měna, kterou je euro. Jejím cílem bylo upevnit ekonomickou stabilitu a usnadnit obchod a cestování mezi členskými státy unie. Maastrichtská smlouva založila Evropskou unii postavenou na třech pilířích. První pilíř pokrývá oblasti působnosti bývalých evropských společenství a týká se hospodářské, sociální a environmentální politiky. Druhý pilíř se stává ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která má zajistit jednotné vystupování na mezinárodní scéně a bezpečnostní strategii. Třetí pilíř zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci a zaměřuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva, soudních záležitostí a imigrační politiky. Smlouva také výrazně posílila úlohu Evropského parlamentu, neboť zavedla postup spolurozhodování, který rozšířil jeho legislativní pravomoci. V mnoha oblastech tak od té doby parlament rozhoduje společně s radou. Kromě toho získal parlament větší kontrolu nad Evropskou komisí, neboť schvaluje či zamítá navrhované kandidáty na předsedu či předsedkyni komise a také její celkové složení. V neposlední řadě parlamentu připadly silnější pravomoci, co se týče rozpočtu. Tyto změny v kompetencích parlamentu pomohly k tomu, aby byl rozhodovací proces celé Evropské unie transparentnější a lépe odrážel vůli občanů.

Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nyská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept tzv. Posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čím zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnanosti a nediskriminace. Rovněž si kladla za cíl vytvořit svobodný, bezpečný a spravedlivý prostor, který by vedl k užší spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jako je například udělování azylu, imigrace či soudní záležitosti. Smlouva dále posílila společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, neboť ustavila pozici hlavního diplomata Evropské unie. Ten je známý jako vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská unie díky němu může na mezinárodní scéně jednotně vystupovat. Amsterdamská smlouva navíc evropské instituce reformovala tak, aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje. Nyská smlouva byla podepsána 26. února 2001 a v platnost vstoupila o 2 roky později. Vznikla primárně proto, aby Evropskou unii připravila na zatím největší rozšíření v historii, kdy v roce 2004 přistoupilo 10 nových